Tam kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to, kde je to,